0: ze všech napsaných knih.
1: Co směl si kdy tajně číst?
0: Mezi řádky.
1: Mezi řádky.
0: Našel jsem, co jsem chtěl, tvůj úsměv i vůni těl.
1: Můj úsměv

0: ze všech napsaných knih.
1: Co směl si kdy tajně číst?
0: Mezi řádky.
1: Mezi řádky.
0: Našel jsem, co jsem chtěl.

každý den odhodlaní vojáci z ocely. Chytneme stroje, rozsvítíme, ještě z noci spocení.

0: ze všech napsaných knih.
1: Co směl si kdy tajně číst?
0: Mezi řádky.
1: Mezi řádky.
0: Našel jsem, co jsem chtěl, tvůj úsměv i vůni těl.
1: Můj úsměv

0: ze všech napsaných knih.
1: Co směl si kdy tajně číst?
0: Mezi řádky.
1: Mezi řádky.
0: Našel jsem, co jsem chtěl, tvůj úsměv i vůni těl.
1: Můj úsměv

Lení vojáci z oceli, chytneme stroje, rozsvítíme, ještě z noci spocení. Polikáme kaši děsivých zpráv, kondenzát ze světa pravd na duši atentát.

atmosféra zemská spálí tvý neštěstí na uhel. Na podzim zas obživnou draci, na jaře smrt vynesem. Někdo v parku vyzná lásku tomu, kdo nechtěl sám být. Někdo vyleje do dřezu flašku.

0: ze všech napsaných knih.
1: Co směl si kdy tajně číst?
0: Mezi řádky.
1: Mezi řádky.
0: Našel jsem, co jsem chtěl, tvůj úsměv i vůni těl.
1: Můj úsměv

0: ze všech napsaných knih.
1: Co směl si kdy tajně číst?
0: Mezi řádky.
1: Mezi řádky.
0: Našel jsem, co jsem chtěl, tvůj úsměv i vůni těl.
1: Můj úsměv.

0: ze všech napsaných knih.
1: Co směl si kdy tajně číst?
0: Mezi řádky.
1: Mezi řádky.
0: Našel jsem, co jsem chtěl, tvůj úsměv i vůni těl.
1: Můj úsměv

0: ze všech napsaných knih.
1: Co směl si kdy tajně číst?
0: Mezi řádky.
1: Mezi řádky.
0: Našel jsem, co jsem chtěl, tvůj úsměv i vůni těl.
1: Můj úsměv

oceli, chytneme stroje, rozsvítíme, ještě z noci spocení. Polikáme kaši děsivých zpráv, kondenzát ze světa pravd na duši atentát.

atmosféra zemská spálí tvý neštěstí na uhel. Na podzim zas obživnou draci, na jaře smrt vynesem. Někdo v parku vyzná lásku tomu, kdo nechtěl sám být. Někdo vyleje do dřezu flašku.

0: ze všech napsaných knih.
1: Co směl si kdy tajně číst?
0: Mezi řádky.
1: Mezi řádky.
0: Našel jsem, co jsem chtěl, tvůj úsměv i vůni těl.
1: Můj úsměv

0: ze všech napsaných knih.
1: Co směl si kdy tajně číst?
0: Mezi řádky.
1: Mezi řádky.
0: Našel jsem, co jsem chtěl, tvůj úsměv i vůni těl.

každý den odhodlaní vojáci z ocely. Chytneme stroje, rozsvítíme, ještě z noci spocení.

atmosféra zemská spálí tvý neštěstí na uhel. Na podzim zas obživnou draci, na jaře smrt vynesem. Někdo v parku vyzná lásku tomu, kdo nechtěl sám být. Někdo vyleje do dřezu flašku.

0: ze všech napsaných knih.
1: Co směl si kdy tajně číst?
0: Mezi řádky.
1: Mezi řádky.
0: Našel jsem, co jsem chtěl, tvůj úsměv i vůni těl.
1: Můj úsměv

0: ze všech napsaných knih.
1: Co směl si kdy tajně číst?
0: Mezi řádky.
1: Mezi řádky.
0: Našel jsem, co jsem chtěl. Tvůj úsměv i vůni těl.
1: Můj úsměv

Syn s tátou zaslechli hlasy a oba hned skočili. Dva kluky z ledový vody rybníka vytáhli. Ztracenej plyšák se vrátil domů, prsty ho sevřeli.